Já nevím, že dospělí. Třeba strejda Václav. Nebo pan Rodáček. Jak si trochu líznou vína, hned to s nima pere. A já necítím nic. Ale vůbec nic.